let před nějakým rokem. A ten sport u Otavy je o osobnostech, které pocházejí ze Strakonic. Zařaď to do své profesní knihovničky.

0: který tak úplně není. Jo.
1: A nebo tam bude sedět tři volební období a něco se naučí.
0: Tak. A za těch 32 let, na, jak říkáš správně, tam došlo pochopitelně k

0: to začalo prostě a začal jsem učit lidi pomlásky. Mám z toho velkou radost, protože je to mezi lidma o to obrovský zájem.
1: Takže oni, je bolela huba a tebe ruky.
0: Tak, ano, ale naštěstí já už to dělám i z

0: žádala, jestli by nešla vyzvednout kolo opřené o prodejnu, kam chodili společně nakupovat body.
1: Rotmistr Jan Kubiš na svém kole dojel až sem k Libeňské.

No ale přiznej se trošku, jestli když to takhle všechno si uvědomíš a pak posloucháš ty řeči, jestli to člověka prostě jenom tak lidsky

0: uhoval rozjařené gestapáky. Tady lze říci staré Cezarovo rčení, kostky jsou vrženy.
1: Valčík byl zaměstnán v hotelu Veselka, který vlastnil Arno Košťál a velitel

0: pak nevím, co dál, jako co s tím udělat. A to, máš to takhle hozený, že si to můžeš doma, že se můžeš doma takzvaně vyparčet?
1: Jo, protože manžel taky jako dělá u nás.
0: Já vím, že on je z branže.
1: A navíc on je jako...

a v podstatě 32 let, to znamená, proběhlo asi, kolik, jestli dobře počítám, nějaký 8 volebních období, tak vyhrála po každé. Já jsem se stal zastupitelem, což jsem dodnes,

takhle ze spoda, obrovská motorka, nějaká Honda Goldwing, nevím, co to bylo. Taková ta zlatá. Stařeček s takovejhlema

minimum spolehlivých lidí. Mezi ně patřil bývalý Zelenkův žák František Šafařík, který při své truhlářské práci na Pražském hradě mnohé zaslechl. A tak ho Zelenka přesvědčil, aby

dobře, ale to samozřejmě tak je a u tebe i tím, že máš tu minulost postavenou na vědecký práci, na nějakých zkušenostech, které jsi udělal v akademické sféře, tak to tak prostě je a je to samozřejmě

pracovní úspěch považuji to, že se mi podařilo od začátku stavit týmy lidí, který byli opravdu velmi dobře fungující dohromady, lidi fakt se srdcem, jo. Musím

kromě samozřejmě intenzivní práce a vůle a všeho možného, co jako potřebuješ jako tu mozaiku pro nějaký dobrý jako profesní kus cesty, tak určitě být ve správný čas na

kolekci, protože mě v listopadu čeká moje samostatná autorská výstava v Praze, tak pracuju na takzvaných fragmentech života a nějaké další vnitřní výpovědi o životě a pohledu.